0: jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz. Last night a DJ saved my life from
2: a broken heart. Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drum and bassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drum and bassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum a nebo třeba Just One Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drum bassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.

I'm used to it by now. Just breathe.

Radio B.

pohodová noční hudba na Rádiu B.

That Scott shall get. Them that's not shall lose.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Radio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Ten jí tralala, pak zasáhne ho střelba z kuše, rozlídne se zaře a. Kytarista na éčko, prakamaráda strategicky pověsí

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Nakladatelství Albatros vydává novou edici klasických románů Jaroslava Foglara, která je dostupná v trafikách a prodejnách tisku. Aktuálně je v prodeji kniha Jestřábe Vypravuj a máte možnost ji vyhrát v kvízu. Odpovězte správně na alespoň 11 otázek a zapojte se do slosování do neděle 4. října. Závěr letošní Dvořákovy Prahy ovládla Česká filharmonie pod vedením drobné, ale energické Elimčanové. V Rudolfinu zazářil houslista Gil Shaham s Dvořákem i Stravinského ptákem Ohnivákem. Posluchači se dočkali hudebního ohňostroje, který uzavřel festival s hvězdnou úrovní. Radka Třeštíková vydala svou novou knihu Někdo to udělat musel pod pseudonymem Velikovsky, který odkazuje na její dívčí jméno Velikovská. Tímto krokem si připravila cestu k úspěchu, ale zároveň vyvolala otázky, proč to veřejně oznamuje. Zajímavý marketingový tah, který může přinést nové čtenáře. Od kultury zpět k hudbě.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Joy Division, jeden z nejikoničtějších postpunkových souborů, dokazuje na svém 16-diskovém box setu Eternal Life, že jejich živá vystoupení v rozmezí 14 měsíců byla skutečně elektrizující. Pod vedením Iana Curtis, jehož bouzlivá energie byla středobodem jejich show, přináší tato kolekce vzácné nahrávky, které vyjdou pod nejmenovaným labelem 2024. Navzdory jejich temné reputaci živé záznamy nabízejí fascinující pohled do tvorby kapely, kterou ocení jak noví posluchači, tak dlouholetí fanoušci. A nyní si pustíme vaši oblíbenou...
2: Pohodička s reggae na B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé.
4: Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: hold on. Hold on to what you've got.
1: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne na rádiu B.
2: Could you play something with a beat?
3: What do you mean something with a beat?
2: You know, something like a dance.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

nejnovější z dnešní doby. V pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Dimmi ancora solo una parola. Sono sola questa sera.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film The Scout sleduje Sophie, stvárněnou Mimi Davilou, při hektickém jednom dni v roli hledačky lokalit v New Yorku, kde čelí řadě překážek od místních obyvatel po parkovací pokuty. Režisérka Paula González Nasser čerpala z vlastních zkušeností a prozkoumává komedii v samotě a smutku městského života. Tvůrčí proces odhalil jejich osobní vhledy a přináší pohled na komplexnost lidského charakteru. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Nakladatelství Albatros vydává novou edici klasických románů Jaroslava Foglara, která je dostupná v trafikách a prodejnách tisku. Aktuálně je v prodeji kniha Jestřábe Vypravuj a máte možnost ji vyhrát v kvízu. Odpovězte správně na alespoň 11 otázek a zapojte se do slosování do neděle 4. října. Závěr letošní Dvořákovy Prahy ovládla Česká filharmonie pod vedením drobné, ale energické Elimčanové. V Rudolfinu zazářil houslista Gil Shaham s Dvořákem i Stravinského Ptákem Ohnivákem. Posluchači se dočkali hudebního ohňostroje, který uzavřel festival s hvězdnou úrovní. Radka Třeštíková vydala svou novou knihu Někdo to udělat musel pod pseudonymem Velikovsky, který odkazuje na její dívčí jméno Velikovská. Tímto krokem si připravila cestu k úspěchu, ale zároveň vyvolala otázky, proč to veřejně oznamuje. Zajímavý marketingový tah, který může přinést nové čtenáře. Od kultury zpět k hudbě na rádiu.
4: Neboj se uvolnit. Na rádiu.

some karmic, she loves.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Ex.

Fort Knox 5. Další Amerika na rádiu B. Tentokrát se navrátíme do roku 2004, kdy vznikla tahle optimismem nabitá

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavému.
4: Tvoje srdce bije v hauzovém rytmu.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Joy Division, jeden z nejikoničtějších postpunkových souborů, dokazuje na svém 16-diskovém box setu Eternal Life, že jejich živá vystoupení v rozmezí 14 měsíců byla skutečně elektrizující. Pod vedením Iana Curtis, jehož bouřlivá energie byla středobodem jejich show, přináší tato kolekce vzácné nahrávky, které vyjdou pod nejmenovaným labelem v 2024. Navzdory jejich temné reputaci živé záznamy nabízejí fascinující pohled do tvorby kapely, kterou ocení jak noví posluchači, tak dlouholetí fanoušci. A nyní si pusťme vaši oblíbenou.
2: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku. Sebestřed. Hoď se do klidu. S rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: I love you.
1: Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Nakladatelství Albatros vydává novou edici klasických románů Jaroslava Foglara, která je dostupná v trafikách a prodejnách tisku. Aktuálně je v prodeji kniha Jestřábe Vypravuj a máte možnost ji vyhrát v kvízu. Odpovězte správně na alespoň 11 otázek a zapojte se do slosování do neděle 4. října. Závěr letošní Dvořákovy Prahy ovládla Česká filharmonie pod vedením drobné, ale energické Elimčanové. V Rudolfinu zazářil houslista Gil Shaham s Dvořákem i Stravinského Ptákem Ohnivákem. Posluchači se dočkali hudebního ohňostroje, který uzavřel festival s hvězdnou úrovní. Radka Třeštíková vydala svou novou knihu Někdo to udělat musel pod pseudonymem Velikovsky, který odkazuje na její dívčí jméno Velikovská. Tímto krokem si připravila cestu k úspěchu, ale zároveň vyvolala otázky, proč to veřejně oznamuje. Zajímavý marketingový tah, který může přinést nové čtenáře. Od kultury zpět k hudbě.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: bez kontrah.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
2: To the music.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k
4: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

pořádně nalomenej být. To na Bčku můžeme. Got this feeling in my head.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k
4: Posloucháš rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

0: 2 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Nakladatelství Albatros vydává novou edici klasických románů Jaroslava Foglara, která je dostupná v trafikách a prodejnách tisku. Aktuálně je v prodeji kniha Jestřábe Vypravuj a máte možnost ji vyhrát v kvízu. Odpovězte správně na alespoň 11 otázek a zapojte se do slosování do neděle 4. října. Závěr letošní Dvořákovy Prahy ovládla Česká filharmonie pod vedením drobné, ale energické Elimčanové. V Rudolfinu zazářil houslista Gil Shaham s Dvořákem i Stravinského ptákem Ohnivákem. Posluchači se dočkali hudebního ohňostroje, který uzavřel festival s hvězdnou úrovní. Radka Třeštíková vydala svou novou knihu Někdo to udělat musel pod pseudonymem Velikovsky, který odkazuje na její dívčí jméno Velikovská. Tímto krokem si připravila cestu k úspěchu, ale zároveň vyvolala otázky, proč to veřejně oznamuje. Zajímavý marketingový tah, který může přinést nové čtenáře. Od kultury zpět k hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi. I can't help but dancing all night. The beat has got me losing my mind.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Joy Division, jeden z nejikoničtějších postpunkových souborů, dokazuje na svém 16-diskovém box setu Eternal Life, že jejich živá vystoupení v rozmezí 14 měsíců byla skutečně elektrizující. Pod vedením Iana Curtis, jehož bouzlivá energie byla středobodem jejich show, přináší tato kolekce vzácné nahrávky, které vyjdou pod nejmenovaným labelem v 2024. Navzdory jejich temné reputaci živé záznamy nabízejí fascinující pohled do tvorby kapely, kterou ocení jak noví posluchači, tak dlouholetí fanoušci. A nyní si pustme vaši oblíbené...
2: Radio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Nakladatelství Albatros vydává novou edici klasických románů Jaroslava Foglara, která je dostupná v trafikách a prodejnách tisku. Aktuálně je v prodeji kniha Jestřábe Vypravuj a máte možnost ji vyhrát v kvízu. Odpovězte správně na alespoň 11 otázek a zapojte se do slosování do neděle 4. října. Závěr letošní Dvořákovy Prahy ovládla Česká filharmonie pod vedením drobné, ale energické Elimčanové. V Rudolfinu zazářil houslista Gil Shaham s Dvořákem i Stravinského Ptákem Ohnivákem. Posluchači se dočkali hudebního ohňostroje, který uzavřel festival s hvězdnou úrovní. Radka Třeštíková vydala svou novou knihu Někdo to udělat musel pod pseudonymem Velikovsky, který odkazuje na její dívčí jméno Velikovská. Tímto krokem si připravila cestu k úspěchu, ale zároveň vyvolala otázky, proč to veřejně oznamuje. Zajímavý marketingový tah, který může přinést nové čtenáře. Od kultury zpět k hudbě.
4: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. Pořadu novinky na rádiu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film The Scout sleduje Sophie, stvárněnou Mimi Davilou, při hektickém jednom dni v roli hledačky lokalit v New Yorku, kde čelí řadě překážek od místních obyvatel po parkovací pokuty. Režisérka Paula González Nasser čerpala z vlastních zkušeností a prozkoumává komedii v samotě a smutku městského života. Tvůrčí proces odhalil jejich osobní vhledy a přináší pohled na komplexnost lidského charakteru. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavosti.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Radio B. Go and drop the beat.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Nakladatelství Albatros vydává novou edici klasických románů Jaroslava Foglara, která je dostupná v trafikách a prodejnách tisku. Aktuálně je v prodeji kniha Jestřábe Vypravuj a máte možnost ji vyhrát v kvízu. Odpovězte správně na alespoň 11 otázek a zapojte se do slosování do neděle 4. října. Závěr letošní Dvořákovy Prahy ovládla Česká filharmonie pod vedením drobné, ale energické Elimčanové. V Rudolfinu zazářil houslista Gil Shaham s Dvořákem i Stravinského ptákem Ohnivákem. Posluchači se dočkali hudebního ohňostroje, který uzavřel festival s hvězdnou úrovní. Radka Třeštíková vydala svou novou knihu Někdo to udělat musel pod pseudonymem Velikovsky, který odkazuje na její dívčí jméno Velikovská. Tímto krokem si připravila cestu k úspěchu, ale zároveň vyvolala otázky, proč to veřejně oznamuje. Zajímavý marketingový tah, který může přinést nové čtenáře. Od kultury zpět k hudbě na

0: Tak vážení přátelé, je tady další díl D-Boxu, tentokrát 44. díl. Vítá vás Andrew Jay a můj kolega Sunny.
1: Krásný dobrý večer, vážení přátelé, dneska trošku netradičně. Jedeme naživo, nebo spíš teda skoro ze záznamu, z Dezahrady z Oslavy. Doufám, že se máte fajn. A poslouchejte Rádio B, protože dneska to bude velký mejdan. A co ještě, Ondro, co nás dneska čeká a nemine?
0: No, dneska to bude takový, ze začátku takový funky trošku, disco. Já si zahraju 45 minut, pak to předám Fandovi, taky na 3/4 hočky a pak si zahrajeme spolu, tak už se nemůžu dočkat.
1: Akorát já nevím teda, co budu hrát, ale necháme se překopit, uvidíme.
0: Super, tak jdem na to.
1: Tak jo, posloucháte Rádio B a 44. D-Box.

Říkal jsem si, že si dáme takový eklektičtější začátek. Ta první věc se jmenovala So Happy od Harleyho a tohle to je New York City Woman od The Sunburst Band. Samozřejmě v tom má prostě kdo jiný než Dave Lee, neboli Joey Negro.

No a vážní posluchači D-Boxu už určitě poznali, že tenhle track není od nikoho jiného než DeMarcusa Lewise a jmenuje se to The Floor Is Yours.

Tak jak jsem říkal, dneska to bude takový pestřejší. Ta předcházející věc se jmenovala Funk Dead a teďka už nám hraje Speechless od Mishmash.

Quiero, neboli Spirit Chaser a jeho Suen Latino. Tak jsme se vrátili tam, kam naše srdce patří, zpátky do Deep Houseu. Po takový disco eclectic sérii, předcházející věc se jmenovala Disco Trippin' od Bell Button Convent. Tak pojďme na to, vykutnejme si to sluníčko.

přátelé, vy posloucháte 44. díl Deepboxu a Ondra to tady trošku teďka honil. Bylo to natěsno. My jedeme speciální díl naživo z Liberce, nebo teda naživo, ono to bude ze záznamu, ale tady to je naživo, z Mejdanu Soslovy a já si teďka dám taky chvilku. Tak poslouchejte stále Rádio B.

No tak bychom se s Ondrou vystřídali za pultem. Ta předchozí věc to byl Kevin Jost a Here We Go, nebo respektive Why Me, sorry. No a tohle to je Always Dancing od José La Cruze. Vy stále posloucháte 44. vydání pořadu Deep Box na Radio B.

This groove. I like this groove.

před chvíli jsme si hráli starýho dobrýho Tonyho Vargu, Andra určitě pamatuje. A tohle je další skvělá deepovka od Čemarse, která se jmenuje Deep After. A hrál jsem ji třeba na povaleči a myslím si, že to tam mělo jako dobrou odezvu, takže doufám, že se bavíte i vy doma.

No tak my si to teďka dáváme trošku hodně deep a jak jsem měl tu anketu před chvílí, tak ten týpek, ta klasika, co hrála, to byl François K. nebo François Kevorkian. No a to asi nemusím, Hypnotelic se to jmenovalo, nemusím to představovat. No a to byl náš oblíbenec Frank Roger a jeho Passing Times. A vypadá to, že budeme muset končit.

0: Tak já jsem trošku přiložil do ohně, tohle NE Retro Migration. A vy stále pořád posloucháte Radio B a je s vámi Deep Drink neboli Sunny Andrew J. Právě hrajeme spolu s Fandou. A tohle je pořád Deep Box, 34. díl.
1: Přesně tak, já jsem moc rád, že po dlouhý době hrajeme spolu. Jsi rád, Ondro?
0: Jasně.
1: Moc nás mrzí, že dneska vlastně nejsme na oficiálních nároskách, jelikož tenhle díl nahráváme 15. srpna. A je to docela škoda, viď? Ale příští rok to snad vyjde.
0: Jo, jo, nevadí. Tak budeme se těšit na příští rok a já bych jenom řekl, že teďka hrajeme na narozeninách mojí kamarádky Zinči a Míry, tak jim přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví.
1: Přesně tak, přeju taky a vypadá to tady na fajn večírek, takže my si to užíváme, je to hraní a je to fajn.
0: Jo, jo, teplota už klesla, horko máme za sebou a my tomu zařídíme odpovídající program hudební.
1: Když teplota klesla, tak tomu přitopíme pod kotel a jedeme dál. Posloucháte 44. D-Box na Rádiu B.

0: tenhle týpek. To je Luca Olivotto a jeho track s názvem What I'm Saying. Týpek, co žije teďka v Berlíně a vydává pod značkou Small Great Things, což je berlínský label.
1: Já bych to jenom řekl, ano, musíš to správně přečíst. What I'm Saying.
0: What I'm Saying, yeah. OK, tak jo. Je to správně?
1: What I'm Saying.
0: Tak jo, přátelé, posloucháte Beatbox. Stále.

0: No jak už to v našem pořadu často bývá, tak nás vítr zavene do středu Anglie. Tohle ten track složil Animist, Jackie D a Don Vela, takže jsme v Nottinghamu, Lincolnu a celkově okolí Midlands. A tahle ta věc se nazývá Supa Dupa.
1: Jo, jo, já bych chtěl pozdravit Animista, kterýho jsme chtěli letos pozvat do Samuel, ale bohužel nám to nevyšlo, tak doufám, že nám to vyjde příští týden, příští rok, jsem chtěl říct. Každopádně je to skvělá věc.

No tak Ondra nám říkal, že tahle věc je dead stará. Animist, Supa Dupa, Skinky Movement. No a tahle věc, co tam do toho míchám, tak ta je stará přes 20 let. Flow Undercover Agency. A je to taková vzpomínka na penzion Teta Marta, kde probíhaly mejdany kdysi dávno.

a vy stále pořád posloucháte pořád D-Block 44. díl a je s vámi Andrew J. a Sunny. Tahle věc se jmenuje Future of the Past, Yonik a Renault. No a nám se náš pořád pomaličko chýlí ke konci. Zbývá nám něco kolem 10 minut.

Tak já, přátelé, bych se s váma chtěl rozloučit. Tohle je 44. D-Box a jsem moc rád, že jsme si tady dneska s Ondrou zahráli. Tahle ta věc, asi poslední ode mě, je Nightly Closures. A Real Lovin'. Zahrál jsem ji na banketu v Praze v Olešovicích. Je to taková příjemná záležitost. Tak se mějte, přátelé, krásně, do dalšího D-Boxu. Se na vás budu těšit a mějte se fajn.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Psal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drumbassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouho hrající album True Colors, které nastavilo laťku drumbassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém rekordčopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drumbassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drumbassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Ahoj, ahoj, já jsem DJ Spin, zastupující děčínskou crew Phobiax. Zdravím všechny posluchače Rádia B a nyní si vychutnejte následující hodinku v pořadu Exclusive. Takže vám přeju příjemný poslech.

Tohle to byl pořad exkluziv na rádiu B, já jsem DJ Spin, doufám, že jste se bavili všichni stejně tak jako já, protože já jsem si to moc užil a budu se těšit na vaše uši, protože připravený pro vaše uši mám zase další set, takže se uslyšíme příště, že mějte krásný týden, víkend, záleží na tom, co končí a co začíná. Že si jdete do práce, tak ať vám to rychle uteče a jestli máte volno, tak vám přeju příjemnou zábavu a načerpejte energii na další pracovní dny. DJ Spin se s váma loučí, pořadu exkluziv na Rádiu B. Čau.

Ahoj, ahoj, já jsem DJ Spin, zastupující děčínskou crew Phobiax. Zdravím všechny posluchače Rádia B a nyní si vychutnejte následující hodinku v pořadu Exclusive. Takže vám přeju příjemný poslech.

0: teď pojďme trochu zrychlit. Začíná The Noble Session, která ti přináší výběr toho nejlepšího drum and bassu na celé zemi.
1: Psal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drum and bassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouhohrající album True Colors, které nastavilo laťku drum and bassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drum and bassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drum and bassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.

Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrdárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na rádiu B začínají.